Hezký a příjemný večer, milí posluchači. V této hluboké noci v hodině mezi psem a vlkem vydává starý pes, co hraje jazz, to jsem já, Honzo Kulík. Dneska budeme mít hodně moderny, začali jsme Milesem Davisem, to tak nějak, aby jsme nevypadli z rytmu. Bude host, narozeninovej teda, bude to člověk, který hraje na trumpetu, na křídlovku a taky na elektrifikovanou trumpetu. Ovšem bude něčím zvláštní. Já vám zatím prozradím, že se jmenuje John Fumo. A já jsem tady rozpitval jedno jeho zajímavé album, které se jmenuje Po skutečnosti. Jo, Po skutečnosti. Nebo Po zkušenosti. No, to jsou věci teda. Oni ty názvy těch jeho věcí jsou vůbec záležitost. Ale k tomu se dostaneme a taky je zajímavý jedním faktem, ze kterým jsem se doposud ve starým psu, co hraje jazz, to jsem já nesetkal. Abych nežvanil dlouho, dáme první kus s tímto umělcem, který se jmenuje Tucho.

Já si myslím, že na tu trumpetu je teda dobrý, jo, to jako o tom žádná, ale trochu se dostaneme k jeho životopisu. Já vždycky, když dělám nějaký ten pořad, má někdo narozeniny, nějaký významný umělec, tak seženu si všechno možný a nemožný, obaly z desek, knížky, něco postahuju na internetu, co se o něm kde mluví a píše. Nakonec je toho tolik, že musím vybírat, já už nevím, co bych tam dal, ale vždycky vybírám, aby to byl nějaký špek, aby to zaujalo. A tady jsem svinsky narazil, milí posluchači. O tomhle člověku neví nikdo nic, ani strejda Google ne, jo, a to už je teda co říci. Pravda, že ve světovém kalendáři jazzmenů, ze kterého čerpám, vydaného v Americe, tak tam John Fumo, tam zmíněný je. Je tam zmíněný jeho narození, já vám dokonce řeknu kdy. Narodil se 5. června 1957, což je docela ještě mladěs, dá se říci, a tím to končí. Jo, odebřel jsem Google, tam dokonce odkaz v tom kalendáři jsou vždycky odkazy na Wikipedii, že jo, kde jsou extra články o těch umělcích. Odebřu to a vidím, že nic nevidím. Akorát připomínka, že je potřeba zjistit fakta, doplnit a tak dále a tak dále. O samotnom umělci ani slovo, tak jsem hledal ještě na internetech. Našel jsem asociaci muzikantů v Nashvilleu, jsem říkal Nashville, a bude asi něco do country and western, a není. Tam jsem se dozvěděl, že John Fumo udržuje aktivní program vystupování, nahrávání, skládání a turné. To jsem se toho tady dozvěděl hodně. No. A taky, že nahrával se spousta významnými umělci, ku příkladu třeba Crosby, Stills and Nash. Mám tady Celine Dion dokonce, jo, a další a další. A taky jsem tady, mám taky Charlie Hayden tady byl a James Brown. No to je teda skutečně docela řádka umělců dobrá. A taky je tam odkaz Viz doména, kde má stránky, tak jsem si říkal, no tak tam nám Jenda Fumo něco o sobě vysvětlí. Kliknu na tu doménu, já vám ji schválně nebudu říkat z jednoho obyčejného důvodu, protože když jsem na to kliknul, cvak, stránka nenalezena, doména, tam píšou, jo, doména není zaregistrována, to znamená, že je volná. Já vám říkám schválně to jméno, protože to bych naváděl podvodníky s doménama, aby si to zaregistrovali hned, ruče, třeba hned zítra, nebo ještě večír, nebo dneska ráno, to je jedno. A potom, až Honza Fumo bude říkat, tak si udělám sajtu, ne, a narazí, protože doména je registrovaná. S tímhle fenoménem jsem se už setkal, dokonce i v organizaci státní správy, pro kterou jsem pracoval, a tam jsme dopadli s tou doménou skoro úplně stejně. Ale pak se to nějak vyřešilo. Ale to už zabíhám do marginálních záležitostí. Dáme si další kousek, který se jmenuje Body Wrap. Body Wrap, tělesný zábal. Tak jestli byste chtěli tělesný zábal, můžu posloužit. Já a John Fumo tedy.

Abych vám pravdu řekl, tak tohle to se mi stalo ve Starom psu, co hraje jazz, to jsem já. Tak to se mi stalo poprvně, jo. Většinou, jak jsem říkal, o umělci vím hrozně moc věcí, jo, a tenhle ten je takový utajenej, skromnej, ale jak poslouchá, to je fakt dobrý, jo. Když vezmeme to Kučo, který jsme hráli předtím, tak to bylo krásně do latiny, tohle už bylo do funku. A teď si dáme V růžový kůži, nebo Do růžový kůže, nebo já nevím, tak nějak, on se blbě překládá ty názvy, jo. Ale může to být taky zajímavý a pak tady mám na jednu velice zajímavou skladbu, ale k tomu se dostaneme V růžový kůži. Přiložte ucho.

Všimněte si, hráli jsme tady pár věcí zatím a jakoukoliv jsme hráli, tak každá je úplně naprosto jiná, jo. Smekám, a ještě jednou třikrát klobouček, jak se říká lidově. A fandím tomu chlapíkovi. Já jsem myslel, jako než jsem vzal do ruky jeho desku, dobře, jak si jenom něco přečtu. A tady vidíte, nedám o sobě vědět a přitom se tady dozvím z 5 řádků na nějakom nešvilském serveru, že vydává desítky a vydal včetně dalších soundtracků z muzikálů a filmů. No, pod těžko ště teda. V dnešní době se na internetu prezentuje kde kdo, jo, to každej, já nevím, dámy prominou, ale každej, kdo má do prdele díru, tak se vystavuje na internetu. A teď si představte, nejhorší jsou třeba ty influencerky, nebo jak se jim říká, jo, to je, ježiši, aby zase na mě nevletěly nějaký aktivistky, to by bylo něco. Ty mají hrozný zvyk, jo. Ty tam sedějí před kamerou, žvanějí, okazují svoji domácí mazlíčky někdy, to ještě by šlo. Třeba mají pěknou kočku nebo psa, nějaký ušlechtilý plemeno, že ono, tak člověk se zájmem podívá. Ale pak následuje půlhodinový žvanění o tom, která její kámoška je největší kráva. No, tohle to je jen pro silný povahy. A teď přijde člověk, který nikde nic se o něm nepíše, notabene ještě kdyby nějaký skandály, ani to ne, přijde a zahraje. Já jsem ostatně taky ze staré školy, jak se v jazzu říká, no hezky jsi nám to tady pověděl, tak tady máš instrument a okaž, no a máte to. Když už teda mluvíme o tom jazzu, jo, tak jak poznáte třeba dobrýho muzikanta v oblasti free jazzu třeba, a nebo vůbec, já nevím, takových těch moderních záležitostí, improvizací třeba. Někdo tam hraje 2 hodiny a nějak ta nálada se tam musí vytvořit, jo, abyste rádi, že tu kočičinu nějak přežijete, jo. A tady přijde člověk, prostě nejlepší muzikant, který má co nejkratší kousky, prostě vám to tam napálí a je to jasno. Poslouchejte, to se jmenuje Těžká chvíle.

tady to máte, no. Krátký, mělo to minutu 19, je to jasný, jo. Prostě slyšíte, je to vyřízený, jo. Dobrý aranžmá, všimli jste si těch bicích třeba, já nevím, který zvukový inženýr to dělal, jo, ale tam ty bicí namáčknutý do takového krátkého dozvuku, takový toho typického sandu 50. let, kdy začínali, přelom 50. 60. kdy začínali ty pérový dozvuky ještě, když nebyly takový ty mašinky a o digitálních, o tom ani nemluvím, tak to tam bylo všechno slyšet. A teď si dáme, nebudete tomu věřit, jmenuje se to Mozková sprcha. Mozková sprcha, necháme se překvapit, já sám nevím, co bych vám tomu řekl, já tady střílím úplně naslepo, já hraju o člověku, o kterém nevím vůbec nic, akorát vím, že se narodil, já nevím kdy, 5. června, jo, 57. no, hlína tohle.

Mozková sprcha, no. A ona je to mozková sprcha už to, že kolik let mám tuhle desku doma, jo. To nevím vůbec, co mám, jo. Pak se člověk podívá do jazzového kalendáře a zjistí takovýhle záležitosti. A notabene nemůže najít muzikanta na internetu, to je ještě větší pecka. A mozková sprcha byla, a teď dostanete teda mozkovou sprchu úplně teda jasnou, protože závěrečná skladba s tímhle muzikantem, který se jmenuje John Fumo, se jmenuje Červené květy. To je čistě transcendentální záležitost, jo? To nevíte, jestli jste někde jdete po ulici, nebo jste v paralelním vesmíru, nebo jako je to v tom Star Treku, v tom seriálu, že tam někam jdete a nevíte vůbec, kam jdete, a když vylezete, tak jste, no, to by jsem se zamotal. Tak to dáme, no. Červený květy.

Zajímavý je, že tahle ta skladba zavírá celý album. Já jsem teda z něho nehrál úplně všechno, jo, ale jo, tam takový docela něco do funky, něco do latiny, jako víš, jaký, jo, co, je to pěkný, zvyknete si na to, řeknete, no vida, toto jede, toto jede, a pak dostanete šlehu mezi oči na závěr alba, jo, to je dobrý, no. Jinak můžu směle říct, že kráčím ve šlépích tohoto muzikanta, jenom tak skromně, proboha, abyste se nemysleli, třeba už tím tedy, že kdybyste třeba hledali, víte, jak se jmenuju, na stránkách rádia jsem taky vystavený, ksift tam je můj vidět, no tak není o co stát. Kdybyste mě třeba hledali na Facebooku, jo, třeba tam mám někde účet, najdete velký hovno, přátelé, nemám, protože jsem podpírač Facebooku. Ano, ať si o tom pan Zuckerberg myslí, co chce, možná, jestli to poslouchá, takže zdravím. Jsem podpírač Facebooku. To z toho důvodu, že v mládí jsem byl podpírač vojny. Teď už není co odpírat, aspoň ten Facebooček. No a co si dáme na závěr? Takový ty příznivci tradičních věcí, který tady stále hrajou, že jo, na starom Sobicové jazz, to jsem já, on za kolik, tak říkají, no dneska jen do, no to je samá moderna, což normální nebo co? No tak, abyste si jako užili i příznivci klasického swingu. O den pozdějíc, než teda John Fumo se narodil, Jimmy Lunceford, tak dáme moje modrý nebe. To je pro dnešek všechno, milí posluchači, já vám děkuju za poslech. A při příštím starém psu, co hraje jazz, to jsem já, při dobrých jazzových melodích, naslyšenou.

Poslouchali jste 236. vydání pořadu Starý pes hraje jazz.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Bar Music Radio.
1: Bylo 5 hodin. Color Music Radio. Posloucháš Color?
0: Posloucháš Color.
1: Perfektná muzika. Hudba všech barev.
0: Color Music Radio. Color Music Radio.

Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
3: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
4: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
5: Buenos días.
6: Buenos días po prázdninách, Don Celadone.
7: Ah, Juan Perverés a Doňa Mimoňa, jste zajímavě opálená. Máte krásně, no jak bych to řekl, skvrnitý obličej, Doňo Mimoňo.
6: Ale dejte pokoj, Don Celadone. Usnula jsem na koupališti pod stromem a slunce na mě svítilo skrz listy.
7: A jak vy jste se měl, Juane Perverézi? Měl jste nějaký prázdninový zážitek?
5: No to si poslechněte, Don Celadone. Byli jsme s Doňou Mimoňou v rekreačním středisku v mafiánských lázních ve venezuelských Krkonoších. Jednou takhle večer spím a najednou cítím, že mě něco cucá.
6: Co je? Proč na mě tak koukáte, Don Celadone?
7: No, já nevím, jestli mi zrovna tohle chcete vyprávět, vy dvě hrdličky.
5: Ale Don Celadone, nechte mě to doříct. Takže probudím se a cucání nepřestává. Rozsvítím lampičku a vidím, že Doňa Mimoňa...
6: Zadržte, Juane Perverézi.
5: Klidně spí na vedlejší posteli. Odhrnu peřinu a vidím, že mě to tam cucá klíště. Už bylo pořádně nacucaný.
8: A slyším známé hlasy, tak vám jdu potřást pravicí.
5: Buenos dias, Pedro Gonzálesi. Vidím, že jdete rovnou ze záchoda. O, ještě máte mokrou ruku, jak jste se mil.
8: Ne, nemil, já vás jdu nejdřív přivítat. I vás zdravím, Doňo Mimoňo. Tak, tady je moje ruka. Co je, zdravím.

0: vás. No a teď se jdu opláchnout. A nebo počkejte, já jsem tady v lednici připravil pár chlebíčků, tak vám je sem přendám po jednom na ten tác na stole. Tak, šunkovej, vajíčkovej, tady to vajíčko trochu posunu a je, teď mám prsty od majonézy. Tak a je to. No a teď do koupelny. To už nám maminka říkala, po záchodě si vždycky umýt ruce.
1: Hezky nám ten den utekl, že donesela, done?
2: Máte pravdu, Doňo Mimoňo. Člověk sedí takhle na terase, vyprávějí se historky z prázdnin a pomalu už se stmívá. A jak to vůbec dopadlo s tím klíštětem, Juane Perverezi?
3: No to víte, donesela, done. Bál jsem se, abych neměl encefalitídu nebo boreliózu.
0: Prosím.
3: Co je, vedro? Proč se hlásíte?
0: K tomu vám něco řeknu, přátelé. Moje teta byla dost obézní ženská, taky musela někde chytit infikovaný klíště a kvůli němu se pak styděla chodit na koupaliště. Měla zřejmě encefalditídu. Ta vám měla encefaldy po celém těle. A můj známej sládek z pivovaru, ten měl zas to druhý od klíštěte.
1: Boreliózu?
0: Ne, Doňo Mimoňo, boreliózu. Celý den ležel pod barelem, nacucanej jako prase.
2: Teda, vedro, ten váš humor, ten mě zase dostal.
4: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Color Music Radio. Hudba všech barev.
1: Venované osobe, bez které by se nebyl tam, kde jsem.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
1: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.

0: Music Radio.
1: Bylo 8 hodin. Hudba všech barev. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení bohempia.eu.

Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

Příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 10 minut po 8. Dneska je 22. června, svátek nám slaví Pavly a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují převážně jasno nebo polojasno, ojediněle také polojasno s dešťovými přehánkami. Možná by se mohla prohnat nějaká bouřka, ale zatím to vypadá spíš jenom na lehkej deštík. Uvidíme, ale tady kolem nás to sem tam někde tedy vypadá, že by to mohlo i zahřmít. Pojďme se podívat na teploty, ty ranní by se měly pohybovat kolem... Tedy tady píšou, momentíček, ať v tom máme opravdu pořádek. Tak... Teploty kolem 16 až 19 stupňů v odpoledních maximech, potom můžeme očekávat 26 až 30 stupňů nad nulou. K večeru se ochladí na 20 až 25 a přes noc potom teploty klesnou k 16 až 17 stupňům. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. No a co nás čeká v dnešním vysílání, tak to je pravidelnému posluchači, jasný. Budeme to furt dělat stejně, tedy dva hudební sety, ten první už odstartoval věcí od Naughty by Nature a Guard Your Grill. No a pokračovat budeme v rapu a hiphopu celou první část. A pak se podíváme na internety, co nepodstatného nám napsali v rámci rubriky Freakolor Infos. No a druhá část, jelikož je dneska pondělí, bude věnovaná novinkám ze světa baselineu a UK garáže. Ano, přátelé, takhle my to tady děláme. Novinky z posledního týdne. No a repríza Freakolor Infos na závěr. Pak si zavoláme s Martinem Svátkem, přepojíme se s Freakolory na Holiday Edition a já se s váma rozloučím. Takhle to bude probíhat, takhle to tady vedem každý všední ráno mezi 8 a 10. Já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno, příjemný poslech Color Music Rádia a pořadu Freakolora.

0: Posloucháš Color Music Radio, pořad Freecolora, Who's the Man, jedna z mých oblíbených věcí, House of Pain samozřejmě. Teď už Cypress Hill a další věc, která mě baví, Superstar, ano, Rock Superstar, a tam taky Chino Moreno nebo Everlast, takže opět tam zazní, jak jinak než ten známý hlas House of Pain, a tahle věc je tady taktéž oblíbená. Posloucháte Color Music Radio, pořad Freecolora, za gramce má mikrofonem DJ Freaky.
1: Was hot. A lot of chameleons out there trying to change up. Anytime something new comes along, everybody wants a bite. Don't happen overnight.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, za gramce má mikrofonem DJ Friky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 57 minut po tedy 8 hodině. No a já mám pro vás stejně jako vždycky tedy informace o dnešním dni. Pojďme si to shrnout tak, ať víme, do čeho jsme se zbudili. A to, že je dnes 22. června. Máme pondělí, svátek nám slaví Pavly a stejně jako vždycky i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám slibují převážně jasno nebo polojasno, jen ojediněle by mohlo někde krápnout. Teď už je to ještě méně než po ránu, takže ve středních Čechách by mohlo k večeru někde se zatáhnout a drobně pršet, ale to bude spíš výjimečně. Co se týče teplot, ty ranní by se měly pohybovat mezi 17 až 20 stupni. V odpoledních maximech můžeme očekávat 27 až 30 stupňů. K večeru se ochladí na 22 až 26 a přes noc potom 16 až 17 stupňů nad nulou. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Jako první je tady společná dovolená, pokaždé dokonale prověří vztah. A je jedno, jestli je první a nebo desátá. První společná dovolená je specifická, ale důkladným testem opakovaně procházíte i na druhé, třetí a těch dalších. Pokud k ním tedy vůbec dojde, proč to tak je? A co dělat, když dovolenou třeba hned na začátku opepří konflikt, aby vám ji celou neskazil? Společná dovolená prověří vztah, protože partneři jsou spolu 24/7 a mohou čelit překvapivým situacím, které odhalí jejich skutečné já. Dovolená obohacuje mnoha způsoby a je to jedna z možností, jak ve vztahu zvýšit spokojenost. Konflikty na dovolené jsou potom přirozené. Někdy je zvládáte lépe, někdy hůře. Lecos můžete ošetřit předem a vypjatým momentům se dá vyhnout. No a jak dovolená obohatí vztah? Pokud jste spolu ještě necestovali, bez ohledu na to, jestli jste pár měsíců nebo 10 let, psycholožka Gwen Dolin Sejdmenová doporučuje udělat to co nejdříve. Hodně se toho naučíte jeden o druhém, o vašem vztahu, dokonce i o sobě samotných. Dovolená totiž vytváří příležitosti pro konflikty. Co dělat, aby konflikty neskazil tedy právě zmiňovanou dovolenou? Zajímejte se o to, co partnera stresuje. Promluvte si o očekáváních, také se střídejte a myslete i na trochu času o samotě. No a my jdeme dál. Další informaci, kterou pro vás máme, ta se týká černé skřínky pro klimatický konec světa. Tasmánie se chystá archivovat naši zkázu, ano, 5 let. Bylo ticho a pak návrat z mrtvých, nebo aspoň tak to... Tady píší, projekt, který měl zaznamenávat zánik civilizace, aspoň tak to... Tady píší, projekt, který měl zaznamenávat zánik civilizace, sám málem

klimatickým vyjednáváním na summitu COP26 v Glasgow, že nechá postavit černou skřínku země. Půjde o 16 metrů dlouhou a 4 metry vysokou ocelovou konstrukci se solárními panely, které bude nepřetržitě zaznamenávat data o stavu planety. Snímat budou teploty, pevniny i moří, okyselování oceánů, koncentraci atmosférického oxidu uhličitého, vymírání druhů, spotřebu energie či růst populace. Vše pro případ, že to s lidstvem dopadne špatně a někdo nebo něco bude v budoucnu chtít vědět proč. No a poslední informace dnešního rána, ta se týká zákazu sociálních sítí pro děti. Podporu má u většiny Čechů, odborníci ale varují. Mladí Britové do 16 let se podobně jako Australané už na sociální sítě nepodívají. A to tež možná čeká i české děti a mladistvé. Zmínil to premiér Babiš, který je pro zákaz používání sociálních sítí dětem mladších 15 let. Pro omezení přístupu jsou i 4 z 5 rodičů. Odborníci ale varují před unáhlenými kroky. Deprese, úzkosti, nereálné očekávání nebo ztráta skutečných sociálních interakcí. K tomu všemu mohou podle některých odborníků vést sociální sítě. Zahraniční vlády proto přistupují k radikálním krokům. Po vzoru Kanady a Austrálie nyní také britský premiér Keir Starmer oznámil, že vláda zakáže přístup k sociálním sítím dětem mladším 16 let. S podobným nápadem přišel letos v únoru i premiér Andrej Babiš. Já jsem proto, protože ti odborníci, které já znám, říkají, že je to strašně škodlivé pro děti a my musíme ochránit naše děti, vyjádřil se a souhlasí s ním i většina Čechů. Pro zákaz sociálních sítí dětem do 15 let bylo 79% rodičů. Ukazují to nejnovější data agentury Stems & Mark, která zjišťovala pohledy otců a matek. Ti se k zákazu častěji kloní možná i proto, že sami vnímají, že svým rastolestem často nejsou nejlepším vzorem. Zákazu se ale přiklání i širší populace. Přirozeně jsme se podívali na to, co si o tom myslí mladší do 34 let. Změny emocí i větší počet sebevražd. Podle ředitele dětské psychiatrie nemocnice Opařany, tedy často kontrolování sítí mění funkční aktivitu mozku v oblastech odpovědných za emoce a regulaci impulzů. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Jsou 3:09, dáme si rychleji reklamní blok a za chvíli opět muzika. Posloucháte Color Music Radio, pořad Frikolora. Za gramcem a mikrofonem DJ Friky. Čekají nás novinky z posledního týdne v rámci druhého setu s Baselinem a UK Garáží už za chvíli tady na Coloru. A já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno.

0: Jsi na šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
0: Cajda Šrot.
1: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
2: Cajda Šrot, my jsme na šrot. Cajda Šrot po celý rok.
3: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce a i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
4: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování kdykoliv vratné, precizní zpracování,

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
2: Radio.
3: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
4: Color Music Radio.

No a my už si v tom jedem. První věc Sunset on Balcony a Pulse the Cone. Teď už Two Sleep a Down in Chicago. Druhá novinka tohohle týdne.

Posloucháš Color Music Radio, Rodney Release, další novinka tohohle týdne v rámci Baselineu a UK Garáže. Časomíra ukazuje 28 minut po 9. hodině, my máme před sebou ještě 24 minut hudební produkce a já mám další novinky jako Getting Bass a J-Boy a taky tedy Rhiannon Rose, další novinka. Posloucháš Color Music Radio, pořad Freecolor, za gramce má mikrofonem DJ Freaky.

na parťáky. Za chvíli si povíme informace ze světa Mad Finger Games, partnerů, tedy co dělají hry, který baví celý svět, teď ale už Niko Valenti.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, za gramce má mikrofonem DJ Friky a samozřejmě, jak jsem zmiňoval, i dnes musí přijít tedy informace o parťácích tohoto pořadu, bez nich by to nešlo a jelikož je dneska pondělí, nebude to nikdo jiný než Mad Finger Games. No a pro pondělek 22. června tady mám napsáno od Tomáše následovný. Tedy pár slov ze světa herního studia Mad Finger Games, partner Frikolory, který dělají hry, co baví celý svět. Jednou ze silných stránek jejich hry Green Zone Warfare je zvuková věrnost zbraní, kterou potvrzují a chválí hráči mající osobní zkušenost s jejich používáním v bojových podmínkách. Díky tomu, že si tuhle hru oblíbili skuteční vojenští operátoři, dochází k častým výměnám názorů s tedy hráči, kteří jsou zvyklí na zvuky zbraní z filmu nebo her typu Call of Duty. Reálné zbraně totiž opravdu znějí jinak, než si myslí všichni, co z nich někdy nestříleli. A proto ty je od poslední, tedy aktualizace ve hře, připravená speciální střelnice. Tam je možné vyzkoušet nejen přesnost, ale také seznámit s tím, jak zbraně zní při výstřelu. Pokud ve hře zaslechneme střelbu a podle zvuku poznáme, z čeho se střílí, může nám to přinést taktickou výhodu, která nám umožní lépe se připravit na střet s nepřítelem. No a na

dělat na vývoji úspěšné a moderní hry. No já tady mám ještě jednu věc, Promise Me, Blondie B a za chvíli už repríza Frikolora Infos.

No a ještě taky jedna zdravice od pravidelného posluchače Aleša Aldy. Ten přeje pěkný den a pozdrav do Moravan na druhou dílnu a do kanclu jednomu taky. Díky Alda, tentokrát prý z Mnichova. Tak my zdravíme, samozřejmě nejen tam, ale všude, kde zrovna posloucháte Color Music Radio a pořad Frikolora.

Kdo vyhrál páteční soutěž, a to je dobrý dotaz, tak přátelé, vylosován byl Luděk Helium Uraj, který vyhrál lístek v pátek na tedy Lety Troll, takže Luďkovi gratulujeme, my mu napíšeme, jak se ke svý výhře dostat, no a vy můžete soutěžit opět v pátek, protože ještě před sebou pár soutěží o lístky na Lety Troll máme a vy můžete být ty šťastlivci, kteří na tenhle ten festival vyrazí, a to úplně zdarma, pokud ale se zúčastníte soutěže a vyhrajete. Takže gratulace Luďkovi, já už mu píšu, vám samozřejmě taky řeknu, že správná odpověď byla Circle Stage. Ano, přátelé, Circle Stage, tak tedy byl název stage, na který jsem v loňském roce na Lety Trollu vystoupil. No a teď už zpátky ještě na chvíli k muzice.

No, aby jsme neobírali čas Martinu Svátkovi, tak v rychlosti pojďme se podívat ještě jednou na dnešní den. Pro ty, kteří se zbudili až teď nebo naladili, tak vězte, že pondělí je dnes 22. června. Pavli slaví její jmeniny a stejně jako vždycky dnes vás uklidním, protože počasí i dnes bude převážně jasno a potkat můžeme výjimečně polojasno či dešťové přehánky, a to hlavně ve středních Čechách. Co se týče teplot, ty ranní by se měly v tuhle chvíli pohybovat mezi 16 až 20 stupňů, v odpoledních maximech 28 až 30 stupňů, k večeru 22 až 26, přes noc 16 až 17. To jsou informace o počasí. Teď se pojďme podívat, co nepodstatného nám napsaly internety. Společná dovolená pokaždé dokonale prověří vztah a je jedno, jestli je první nebo desátá. Tady tedy první společná dovolená je specifická, ale důkladným testem opakovaně procházíte i na druhé, třetí a těch dalších. Pokud k ním tedy vůbec dojde, proč to tak je a co dělat, když dovolenou třeba hned na začátku opepří konflikt, aby vám ji celou neskazil, tak společná dovolená prověří vztah, protože partneři jsou spolu 24/7 a mohou čelit překvapením a taky odhalí jejich skutečné já. No a dovolená obohacuje mnoha způsoby a je to jedna z možností, jak ve vztahu zvýšit spokojenost. Konflikty na dovolené jsou přirozené, někdo je zvládá lépe, někdo hůř, lecos můžete ošetřit předem a vypjatým momentům se tak vyhnout. Jak dovolená obohatí vztah, pokud jste spolu ještě necestovali, bez ohledu na to, jestli jste pár měsíců nebo 10 let, psycholožka Gwendolyn Seidmanová doporučuje udělat to co nejdříve. Hodně se toho naučíte jeden o druhém, o vašem vztahu a dokonce i o sobě samotných. Dovolená vytváří příležitosti pro konflikty a co dělat, aby konflikt neskazil dovolenou. Zajímejte se o partnera a tedy co ho stresuje. Promluvte si o očekáváních. Taky se střídejte, jestli vám nedaří domluvit. Shodněte se, že každý den naplánuje jeden z vás. Poctivě se v tom střídejte a myslete i na trochu času o samotě. No a my jedeme dál. Další informace je černá skřínka pro klimatický konec světa. Tasmánie se chystá archivovat naší zkázu. 5 let ticha a pak návrat z mrtvých. Projekt, který měl zaznamenávat zánik civilizace, sám málem zanikl dřív, než vůbec vznikl. Teď ale tvůrci hlásí, že montáž již probíhá a v prosinci roku 2026 bude na odlehlém tasmánském letišti stát ocelový monolit určený k tomu, aby přežil apokalypsu a poctivě ji zdokumentoval. Černá skřínka pro případ, že to nevyjde. Nápad je to přinejmenším originální. Australská nezisková organizace Roserlab oznámila v listopadu 2021, tedy souběžně s klimatickým vyjednáváním na summitu COP v Glasgow, že nechá postavit černou skřínku země. Půjde o 16 metrů dlouhou a 4 metry vysokou ocelovou konstrukci se solárními panely, která bude nepřetržitě zaznamenávat data o stavu planety. Snímat bude například teplotu pevniny i moří, odkysličování oceánů, koncentraci atmosférického oxidu uhličitého, vymírání druhů, spotřebu energie či růst populace. Vše pro případ, že to s lidstvem dopadne špatně a někdo nebo něco bude v budoucnu chtít vědět proč. No a poslední informace dnešního rána, ta se týká zákazu sociálních sítí pro děti. Podporu má u většiny Čechů, odborníci ale varují. Mladí Britové do 16 let se podobně jako Australané už na sociální sítě nepodívají. A to též možná čeká i české děti a mladistvé. Zmínil to premiér Babiš, který je pro zákaz používání sociálních sítí dětem mladších 15 let. Pro omezení přístupu jsou i 4 z 5 rodičů. Odborníci ale varují před unáhlenými kroky. Mě by zajímaly ty odborníci. Změny emocí, větší počet sebevrážd, jasně. Názory se různí, ne všichni se však na problematiku dívají stejně. Výzkumný tým IRTIS, Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, má za to, že plošný zákaz není univerzální řešení. V současnosti neexistuje dostatek odborných závěrů, které by jednoznačně podporovaly pozitivní dopad celoplošných zákazů, vysvětluje Michaela Šaradin-Lebedíková, jedna z členek týmu. Podle ní tak navrhovaná opatření mohou psychickému zdraví dospívajících spíše uškodit. Ková, jedna z členek týmu. Podle ní tak navrhovaná opatření mohou psychickému zdraví dospívajících spíše uškodit. Sociální sítě jim to

0: firma Prodens, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a je minuta po desátý, já už vytáčím Martina Svátka tak, aby jsme se dozvěděli, co se dnes tedy objeví jako první pecka Holiday Edition. Já mu přeju dobrý ráno.
1: Dobrý ráno, zdravím.
0: Tak co, jak jsi vyspinkal?
1: Hele, dobrý, já jako ty noci jsou dobrý, že tady u nás není takový horko. V té naší ulici to profukuje, tak jako to je v pohodě, no. Ty ráno jsou horší, to je hrozný.
0: Hele, co ty a sociální sítě pro děti, to by mě zajímalo, tvůj názor.
1: No, já jsem nad tím přemýšlel, já jsem si říkal, jestli mě na to budeš ptát. Ale já na to nemám nějak názor, ale já nějak nevím.
0: Ani já nevím, hele.
1: Já jediný, co vím, že všude, kde jsou nějaký reklamy nebo něco, všude je odkaz na stránky nebo na Facebook, prostě, já nevím, jednou to hrnou všude přes Facebook a přes tyhle ty věci a na druhou stranu to vlastně těm prckům zakazujou.
0: No, zatím ještě ne, ale plánujou to.
1: Já nevím, a jako ty se vevraždě, to je jako jasný, no, tak já jsem toho fakt moc jako na to.
0: Ani já ne. Já vím jediný, že jsem rád, že jsme Facebook, když jsem byl malý, neměli. To vím. To jsem si jistý, protože bych nechtěl čumět do telefonu, když jsem mohl házet hliněný koule a mlátit se klackama.
1: Přesně tak.
0: Dobře, pojďme od sociálních sítích k tomu, co zazní jako první v dnešním Holiday Edition.
1: Ale na úvod nový Luda, ten jako mě docela baví.
0: Kdo, Luda Chris, jo?
1: No, on si jede furt tu svojí flow, teď má novou věc. Pullovers to jmenuje a je to takový typický von, ale je to dobrý, je to dobrý, no, tak jsem tady na desku, doufám, že to nějak nepodělá.
0: OK, tak to je aktuální věc teda, kterou nám Martin zahraje a já se s váma prozloučím, protože už je čas pustit si Ludacrise a naladit si ho na Holiday Edition Martina Svátka. Mezi 10. a 12. Lukáš Admirál Kolíbal a jeho polední menu vám naservíruje na stříbrném podnose hned ve 12. No a zbytek našeho programu najdete na našich stránkách radiokolor.cz. Já se s váma loučím, děkuju za pozornost, mějte krásný den a

0: a přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Sinašrot, to by taky. Jsme Cajdašrot.
3: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
2: Cajdašrot.
3: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Sax Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live.

0: živě, protože rádio, to je moje srdcovka.
1: Color Music Radio.
2: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
3: Color Music Radio.
4: Bylo 10 hodin.
5: Color Music Radio.
4: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
6: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
7: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
4: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
7: Přijedete zcela určitě do Zlína.
4: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
8: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
4: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu.

Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

Luda. Moji milí, na úvod Holiday Edition, já to musím dát zase, protože ono je to krátký, je to škoda. No, každopádně zdravím vás krátce po desátý, zdravím vás Martin Svátek, tohle byl Luda, Ludacris, jeho nová věc. Máme tedy 10 minut po desátý, jasně. Skvělá věc, to mě baví, já jsem zrej na desku, ale jestli to bude v tomhle duchu, plus něco navíc, pár soulových nebo R&B, hiphopových věcí, tak to by mohlo být taky dobrý. Uvidíme. Každopádně to je na úvod Luda. Ještě chvilku taková lehce podobná flow, tohle Rick Ross.

0: cause I'm him. Never chase bread, chase the vision. Make your word when you see it, be the business. No cap, God am a witness. Success feel better, independent.
1: No tak vypadá to tak, že celý album, nový album T.I. bude produkovat Pharrell Williams. Teď je tři věci. Udělal tohle, to je další věc, Mr. Him. Ale tak není to špatný, rozhodně těším se na jeho desku, to je T.I. No tak pojďme si dát jeden, jak se říká v Anglii, old school banger. Jsem to včera slyšel na jedné britské stanici.

song, který se jmenuje RULE. Tohle byla věc Getting Started. Jinak společně s Ja Rulem tam byla ještě Claudette Ortiz. Jinak ta je ze City High. City High to je takový projekt, který byl produkovaný Wyclefem Jeanem. Nevím, třeba bychom si taky mohli zahrát, proč ne? Já jsem do toho zase spadnul, tyhle ty staroby mě teďka napadají. After the show is the after party, then. After the party is the hotel lobby, then. TP2.com, tak se jmenuje album.

Disco Inferno, jasně, Fifťák. 50 Cent, jeho album The Massacre. Rozhodně je povedená deska, teď přichází s novou věcí, ještě s ním Leon,

alba, který vyšlo, jmenuje se Overture. Já jsem rád, že ho mám, ale rozhodně na něm není nic tak jako výraznýho. Nicméně ve čtvrtek v Holiday Stoutons mám nabídnu pár ukázek z tohoto alba. Tohle je aktuální tedy ze singlů. Asi jedna z nejlepších věcí na tom albu, no. Každopádně tady ta nová deska se jmenuje Overture, já vám určitě ve čtvrtek budu hrát z tohohle alba. No tohle už je

Tohle věc Here We Go Again, parádní mix. Tohle je Queen of Soul, tedy Aretha Franklin. Má to trošku delší rozjezd, ale ono se to chytí. No a pak už pozvánkový break a další muzika, třeba Judy Cheeks, ještě v tomhletom podobném rytmu. Moje oblíbená věc. No jinak krásný poslední.

0: 11 hodin. Color Music Radio.
1: Bohempia. Kdo chce udělat něco dobrého pro své nohy a zdraví, těm doporučuji jejich barefootové tenisky.
2: Bohempia.
1: První česká módní značka s vegan certifikací a sneakers s důrazem na udržitelnost a ekologii, vyrobené v Evropě a z konopí. Na výběr je hromada stylových modelů a barevných kombinací s důrazem na udržitelnost a ekologii, vyrobené v Evropě a z konopí. Na výběr je hromada stylových modelů a barevných kombinací. Koukněte na bohempia.com a nebo rovnou na

0: Music Radio. Hudba všech barev.
1: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu dublingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
2: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
1: Ja.
2: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu Radio Color.

0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z Record Shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotač.
1: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
0: Fonotač.
1: No tak to roztoč.
0: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.

No tak to jsem celý já, moji milí, Judy Cheeks, ne? Nakonec tohle, nakonec Tori Kelly. Někdy se to prostě stane, že já na poslední chvíli úplně změním to, co jsem připravil. Tohle je Tori Kelly, Don't You Worry About A Thing, samozřejmě cover. Z filmu, který se jmenuje Sin.

Tak, jasná věc z filmu tedy Zpívej, Sing. A jinak Tori Kelly vydala novou desku, na mě nějak nezapůsobila zatím, tak uvidíme, jak to bude dál. Teď už třeba Pentatonix, jsem si vzpomněl na tuhle ukázku.

Na, tak se jmenuje věc. Už je hodně dávno, co jsem hrál tuto ukázku od Pentatonix. No, když jsme v tomhletom rytmu, tak ještě jednu takovou podobnou, tady je Meghan Trainor, Pink Cadillac. No, ne, mně se to líbí, tato věc.

tak, já ti něco pošlu. Není to taneční, je to country, ale trošku říznutý. Tím soulem, tohleto je Keith Urban a taky Michael McDonald.

taky už jsme si představovali i jeho album, hrál jsem tady nějaký věci dokonce a samozřejmě i v ACX American Country Express, protože Keith Urban je australský zpěvák, producent, kytarista, všechno, co on všechno umí, úplně skvěle. Tohle to je kolikátá, sakra, asi 13. jeho deska už, no, už je to ranec, nějak takhle to má tu desku už asi 13. a pustil se právě do těle velkých, nebo velkých, pustil se do coverů, někteří jsou známí, některý ne, třeba Player, nebo co ještě předělal, takovou tu věc od toho Billa Withersa, tak je Just the Two of Us. No tak to je ono.

tak na Colors se objeví tenhle zpěvák, že by konečně na Colors dorazila kvalita, co? No, on byl i v Bedně. Samozřejmě nic proti nikomu, kdyby něco. No tak Mr. Know-it-all, tohle je Teddy Swims. A jak jsem říkal, bude na Colors a... tak nějak dost šaců, že tahle věc tam zazní. Tak a teď už... PJ Morton.

krásná věc, co říkáte? PJ Morton z jeho nový desky Saturday Night, Sunday Morning. Už jsem nabízel z této desky, takže i tuhle věc jste slyšeli, je to už v Holiday po druhý, co jí hrajou tuhle ukázku. Za to ta následující věc zněla kdysi v Holiday Edition i v těch večerních časech vlastně docela dost často.

ničím, je to zevnitř i zevně, je to prostě velký hell. No a tak dávejte pozor na svoje zvířátka, taky na děti. A teď už. To už jsem taky hrával kdysi v Holiday Edition i v těch večerních časech.

tenhle zpěvák je hodně úspěšný teda v Ameru, v Americe, v těch R&B soulových rádích. Zpěvák se jmenuje Cam. Tohle je jeho aktuální věc.

Mám celou desku, tak já myslím, že třeba ve čtvrtek byste si z ní mohli zahrát, doufám, že si vzpomenu. A to už je závěrečná věc. Já myslím, že trošičku zasáhnu do Lukášovýho času. Moc se omlouvám předem, tohle už je poslední věc.

Do mě odpoje Lukáš Kolíbal a je moc hodnej. Ale nemluví se o tom tolik. Každopádně boj, děkuju za odpojování a taky si užij vysílání. Vy, moji milí, taky si užijte další vysílání Color Music Rádia Polední meny. Toto byl Erik Benet, samozřejmě Why You Follow Me, za chvilku už je tady Lukáš Kolíbal a zítra Holiday Back in the Days, baby. No, tak se těším. Mějte se krásně, ať je fajn a poslouchej.

0: Ani. Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
3: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
4: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
5: Music Radio.
2: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
6: Color Music Radio.
5: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
7: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
8: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
7: Nalaď si Fonotouch.
8: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch. No tak to roztouch.
7: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
5: Color Music Radio.
9: Bylo 12 hodin. Color Music Radio.
10: Kdo vládl světu, když hitparádám vyvodili Cool and the Gang?
11: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
12: Dáte-li se v těchto dnech na cestu do Gottwaldova?
10: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
12: Přijedete zcela určitě do Zlína.
10: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
13: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
10: Premiéra poslední víkend měsíc

Že tak, žnika měla, anebo ruce, který ovládají. Člověk versus technologie, čím dál tím aktuálnější otázka v mnoha ohledech. Co všechno necháme na technice, aby za nás dělala. Tolik trošku netradiční, nečekaný úvod čerstvého poledního menu v novém týdnu. Už první letní polední menu na Color Music Radio. Srdečně zdraví Lukáš Kolíbal. Teď mě tady zradila technika, takže budu muset jít za parťákem svého pořadu, aby se mi na to podívali dokupy. Nicméně, taky pokud vás má někdo na starosti internetová připojení a chtěl by být partnerem tohoto pořadu, tak myslím, že budeme platit zlatem, respektive mnozí z nás, který řešíme potíže s internetem. Nechce se mi to úplně posílat tomu pánovi, co mu tam lítají ty satelity nad hlavama. Takže právě teďka začíná polední menu, které má datum 22.6.26. 22626. To zní jak volačka někam. Tak schválně, kde to dneska odstartujeme. Jo, to jsem pro. Minulý polední menu, co jsme hráli přes víkend, to bylo Tropicano. Sice mezi tím sprchlo, projel jsem mi několika velmi ukrutnýma krupobytíma, nicméně stále ten feeling je velmi tropický, takže dnes začínáme v Brazílii, Aqua di Beber, trošku bossanovy. Přeju příjemný poslech, krásný odpoledne. Posloucháte Color Music Radio a polední menu.

Tak, to byl samozřejmě strýček Santana. S hostující Macy Gray na mikrofonu a tohle už jsou Incognito. Nevím, kdo jste zaznamenali, ale už je tady i kalendářní léto. These are the things I try hard to forget. A to sice v neděli v 10 hodin 25 minut slunce stoupilo do Raka. Letní slunovrat. No a teď pondělí, úterý už luna ve vahách, element vzduchu, rostlin, květ.

Právě teď máte v uších polední menu a na zub vám k tomu doporučujeme lahodné nanuky Ravito.

Beanie Man a Mia. Předtím Diana King a Bounty Killa. Když už máme to léto, tak se vším všudy i skrze dnešní hudební selekci v rámci poledního menu za podpory Roll to Ice Cream, čokoládových a rašídových jahodových nanuků ze Šumavy, čerstvě taky v kornoutový verzi. Yummy, yummy. Šumavská mražená delikatesa. A díky za podporu Ondrovi a celý partě ze Šumavy z Row with the Ice Cream nebo Ice Dream. My ještě chvilku zůstaneme na Jamajce, protože z té Šumavy na tu Jamajku není zas tak daleko, jak by si někde mohl myslet. Takže zdravíme speciálně do Budějovic a do Krumlova. By the way, možná víte, že u Lipna je takový místo, který je hodně karibský. Znáte Windy? Zdravíme do Windy Pointu. Dejte vědět, že jste o nich tam slyšeli. Tohle už je jamajský Tarus Riley. A věc jménem Good Life se vzpomínkou na jamajského veterána.

Tak, to byla Kelisa, jamajská zpěvačka, partnerka od Chronixe, která ohlásila předevčírem vydání nového alba, který vyjde už teď 30. června a na to se extrémně těším. Tohle byl jeden ze singlů, který se objevil loni a její soulový přístup k reggae music mě hodně baví. Možná byste ani neřekli, že to byl jamajský interpret. Je to tak. Posíláme lásku do éteru na všechny světové strany přes FM, DAB+, internety. Posloucháte polední menu? Tohle to je Teyana Taylor. A čím se dostáváme na vlnu hip-hopu a podíváme se, jak to vypadá s tou soutěží, respektive s vašimi odpověďmi. Protože soutěžíme už od minulého týdne o nový album Prago Union, který se jmenuje Nekorektum. A mám pro vás taky ukázku z nového alba od rapera, který se říká Jazzy Lepas. Ale ještě předtím je tady Teyana Taylor, song, do kterého si přizvala Miss Lauryn Hill a který připomíná toho, že láska je klíč toho všeho.

0: No tak počkejte.
1: Jsme zatlačili na pilu teďka. To před chviličkou to byl song jménem Zloba, single z nového EP, který vyšlo teď v pátek, pod kterým je podepsán, myslím, že budějovický rapper Jazzy Le Pass. Jeho druhý album tohleto produkoval společně s ním Jacob Karl. Srdečně zdravíme, věc se jmenovala Zloba a v refrénu tam hostovala Elizabeth Ann Strunka. Tak z téhle desky si určitě budeme hrát i další věci, není to jenom rap, je tam i překvapivě funkový záležitosti, nechám na příště. No a teďka už něco z alba Nekorektum, protože máme tady soutěž od minulého týdne o dvě CDčka z nový desky Prago Union, z kterého jsme si tak jako průběžně hráli nějaký věci. Tato byla trošku ostřejší, tak zkusíme přehodit na jednu věc, v který hostujou hnedka tu následující, kde hostujou Pio Squad, který mimochodem taky vydali nový velmi zajímavý věci, ať už pohromadě, anebo taky samostatně jako Filip Konvalinka solo. Ale my si dáme nejprv Prago Union z desky Nekorektum featuring Pio Squad, věc jménem Pracujeme na tom. A v zápětí poté se dozvíte, kdo že vyhrává CDčko, právě tady tohleto nový CDčko, z kterého si teďka hrajeme.
2: Zelenější soused. Někdo chce to, jinej ono, já chci všechno.
3: Hurá do práce.
4: Zase práce?
3: Co jako? Mám práci. Nechte mě!

0: Kouše do mě, kouše.
1: Takže to byla ukázka, další ukázka z Alba Nekorektum od Prago Uniona, kdože vyhrává CDčko. Dva lidé, kteří správně odpověděli, že ten beat, respektive dva beaty na té desce Nekorektum dělal producent, který se říká Della Neri. Byl to asi docela chyták pro mnohý, nicméně dva z vás odpověděli správně, to znamená, každý vyhrává jedno CDčko. Jeden se podepsal iniciály AT, jako AT, a druhej je z Zbyněk, Zbíňa, tak gratuluju. A tady už je další český rap, další česká novinka, Filip Konvalinka z Pio Squad a jeho nová solovka, kterou nahrál s DJem Fatem. A to znamená Jihlavsko-Zlínská spolupráce a minulý čtvrtek proběhl v rámci Fonotouch rozhovor v rámci release party, která proběhla právě v obchodu s vinylama Fonotouch. A viděl jsem Martina Mikuláše, že posílal ven i záznam. To znamená, kdo byste měl zájem, otočte se na na Martina, on vám pošle odkaz Fonotouch. Rozhovor s Filipem Konvalinkou o jeho nový desce, z který si teďka zahrajeme jeden kousek, už od poslechu takový ostřejší, ale proč by ne? Ještě navíc, když je to takhle tematický, tak pro všechny to zrovna někde dřou jako koně v tom vedru. Tato věc se jmenuje Big Bada Boom, Filip Konvalinka, DJ Fate.

0: jako kůň, jako kůň.
1: Zdravíme do Jihlavy a taky do Zlína. Filip Konvalinka, DJ Fate spolu udělali nový krutozní album Dvě mouchy jednou ranou, který vyšlo na labelu Ty nikdy 21. května. A teďka poprvé zaznělo něco i v rámci poledního menu. Blížíme se do finále. Tady ještě Mos Def s Busta Rhymesem. Poděkování taky pro MacParts.cz, co se mi starají o všechny věci kolem mýho Macintoshe, i telefonu, i počítače. Pokud něco rozbijete s logem Jabka, tak oni jsou vám to schopní dát dokupy. MacParts.cz a pull up. Tato věc se jmenuje Do It

Tak, to byl Mos Def a Busta Rhymes. A k tomu jsem chtěl ještě připomenout, že minulý týden byl svátek 19. června, byl svátek, nebo respektive připomínka emancipace zotročených Afričanů po 400 letech otroctví právě 19. června. Teprve 161 let, co bylo oznámeno v rámci té války Spojených států, ve Spojených státech. A přestože, zajímavost, jo, přestože Abraham Lincoln podepsal emancipaci, jakože osvobození a zrušení otroctví už v lednu 1863, tak v některých částech konfederace to normálně zatajili a otročili ještě další 2,5 roku. To je pěkná ostuda, co? Ale to vidí zpětně až historie. Chtěl jsem to připomenout jenom, protože vidím v prostoru sociálních médií takový dost, až mi přijde jako rasistický narážky a tak si říkám, hele, je úplně jedno, jakou máte barvu kůže, nebo odkud pocházíte, důležitý toho, že jste v lásce, nebo nejste. Takhle jednoduchý to je. Tak pro... Pro více lásky Féteru posílám závěrečný song dnešního poledního menu. Poděkování také nakladatelství Dharma Gaia a dám závěrečný song dnešního poledního menu. Poděkování také nakladatelství Dharma Gaia a ještě jeden tip pro vás. Že

krásný letní čas. Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, závěr dnešního poledního menu. Vy to posloucháte v premiéře v tom datu 22.6.26, slaví Pavla, Zajera a Arabela. A když to posloucháte o den později, tak Zdeňka, Zdena, Zdenka, Sidonie a 23. června je svatojánská noc. A když to dobře dopadne, tak uslyšíte i čerstvý reggae speciál. A od mikrofonu se s vámi loučí Lukáš Kolíbal, těším se na brzkou slyšenou a díky parťákům nakladatelství Darmagaia, MacParts.cz a Roy to Ice Cream. A ty vám všem, kdo píšete a interaktujete, jezděte opatrně a nestresujte se vůbec, nestojí to za to.

NCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od NCAR Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci...

0: každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Sina Šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
1: Cajda Šrot.
2: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
3: Cajda Šrot, my jsme na šrot.
4: Co je sladký a přitom v pohodě?
5: Ravito.
4: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
5: Ravito.
4: Co je bio a bez přidaného cukru?
5: No přece Ravito.
4: Jahoda, čokoláda

0: Music Radio.
1: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
2: Funky a soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody. Come.

Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně.

0: www.oknahned.cz. Okna. Okna hned. Okna.hned.cz. Říkám ti, zapiš si Okna hned. Ne, abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě. O všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. Okna.hned.cz.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
2: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
3: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride. Here on Color Music Radio, baby.
4: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
5: Color Music Radio.
6: Byly dvě hodiny. Color Music Radio.

Jarda Ždímal rovná se pouze gramofonové desky a více lásky do vašich uší. On the Color Music Radio.

Miláčkové moji, bude mě dneska poslední song. Čekají nás pěkný vedra, takže nezapomeňte se mazat. To znamená jak zvenku, tak samozřejmě zevnitř. Hello everybody, já jsem DJ Yes a v těchto úterních odpoledních hodinách vám tady na Color Music Radio budu servírovat pořad Yesákovy bombice, což je prezentace hudebně toho nejdůležitějšího, co vyšlo na gramofonových deskách. A to především vytříbeně House,

0: 6 hodin. Samozřejmě se známým motem je Sákovi bombice do tvojí palice. Všem přeju hezký zbytek dne.
1: Hey, get up, brothers. Don't sit there.
0: A nejlépe s rádiem Color.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
2: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride. Here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
4: Color Music Radio.
5: Byly 4 hodiny.
6: Color Music Radio.
7: Perfektná muzika.
8: Posloucháš Color.
9: Posloucháš Color.
10: Color Music Radio.
11: Hudba všech barev.

0: kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat, tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít. Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
3: Sina Šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
4: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
3: Cajda Šrot.
4: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
5: Cajda Šrot, my jsme na šrot. Cajda Šrot po celý rok.
6: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
7: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
8: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
9: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
8: Nalaď si Fonotouch.
9: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
8: Fonotouch.
9: No tak to roztouč.
8: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
10: Color Music Radio.
11: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
12: 5, 4, 3, 2, 1. Startuje pořad Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bancí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty.

0: pojištění?
1: Takhle, nevím popravdě, kolik vám je, ale vypadáte velmi dobře a určitě samozřejmě mladě, takže ano, určitě můžete.
0: A k čemu by takové životní pojištění v současné době bylo?
1: Tak rozhodně asi už k jiným věcem než dříve v nějakých devadesátkách. Dneska se životní pojištění zaměřuje prioritně na krytí těch klientů, ne na nějaké spoření, investování a tady ty podobné nesmysly. A samozřejmě ta doba se obrovsky změnila a my bychom dneska u vás řešili ideálně velká rizika, to, co nejvíc může ohrozit váš příjem.
0: Dobře, a když se zeptám ještě jinak, jestli vy jste říkal v minulosti, to bylo jinak, ale v současnosti to životní pojištění má trošku jiný parametry. Mohl byste trošku to rozebrat do hloubky?
1: No, když životní pojištění vznikalo tady na trzích a právě to, z čeho všichni si nesou to stigma z minulosti, tady bylo, tak to bylo takové to kapitálové životní pojištění. Trošičku vás krylo, trošičku chtělo vydělávat, ve finále nedělalo ani nic pořádně. A co bylo horší, většina těchto produktů vznikla jen za účelem ať už provizí nebo čárek prostě pojišťoven, anebo právě toho, že na nějaké kapitálové hodnotě, kterou tam klient chtěl investovat a bylo mu to tak jako řečeno, tak to padalo někam do černé díry a moc nikdo nevěděl, kam to jde, a ono to šlo samozřejmě pojišťovnám do kapsy. S tímhle ale útrum samozřejmě přišla spousta regulací, spousta nových zákonů a tak dále. I ty pojišťovny už vědí, že ti klienti nejsou úplně hloupí a začali se ptát samozřejmě, kde jsou ty peníze, proč to tam jde, jak to je a tak dále. Takže se samozřejmě časem přešlo na investiční životní pojištění, které už trošičku lépe kryly, ještě pořád jakože vydělávali, jen už klient aspoň věděl, kde vydělávají a jak teda se ty peníze vyvíjí. Nic ale neměnilo na tom, že furt asi prvních 7-8 let to šlo všechno do kapsy té pojišťovny, jo? Takže to zase jako žádná velká investice nebyla. A nejlepší byly dotazy různých pojišťoven a přepážek různých pracovníků, kteří se ptali klientů, jestli to chtějí více na spoření anebo více na krytí. Jo? Tak tady už z toho je jasné, že je to nesmysl spořit a investovat můžeme úplně jinými produkty. No a my to chceme na krytí. A vlastně tak nějak se ten přerod tohoto produktu změnil v to, že přišlo a bylo velmi populární rizikové životní pojištění, tedy to, které vás kryje naprosto na vše jako klasické životní, tak jak jsme ho znali dřív, jenom neinvestuje. To znamená, já se jakoby sázím s pojišťovnou, že když se mi něco stane, tak dostanu spoustu peněz, ale je to popravdě sázka, kterou úplně nikdo z nás nechce vyhrát.
0: To s vámi naprosto souhlasím a myslím, že je čas na nějakou tu písničku, takže pojďme si dát pauzu. Ondřej se potřebuje napít kávy. Zatím.

0: My jsme tady zpátky po písničce a já mám na Ondru takový dotaz. Ondra tady zmínil, že dřív do pojišťovny, když dávali klienti peníze, tak někdy se stávalo, že ta pojišťovna to celý sežrala. A já se chci zeptat, když přijdu do Partners, do společnosti, do vaší společnosti a budu si chtít tu pojistku uzavřít, tak vlastně už mám teď jistotu, že ty peníze vaše pojišťovna určitě nesežere, ale k čemu to bude?
1: Tak je to skutečně tak, jak říkáte, dřív právě nebylo úplně ve zvyku v životním pojištění mít ta rizika, nějaká tam samozřejmě byla, to nemůžeme úplně jako zahodit, ale byla minimální, protože ten svět to neuměl, bylo to strašně drahé, samozřejmě k tomu spousta výluk, takže nic moc jako optimistického, ale aspoň něco, jo, jako zase nemůžeme říkat, že všechno bylo špatně, ale aspoň něco, jenom prostě vždycky se tam jako někde spořilo a to spoření lidi očekávali a ono nic nepřicházelo, jo, takže ta investice tam fakt padala prostě jinam a ta poplatková nákladová struktura těch pojišťoven byla šílená. Dneska je ten stav úplně jiný, hlavně musíme to vzít úplně od začátku, i ten proces toho sjednávání je úplně jiný. Dřív prostě klient přišel, řekl, chci životní pojištění, nikdo mu něco narval, nikdo tomu pořádně nerozuměl, hlavně, že to takhle je, byly 3-4 produkty a vlastně celkem unifikované. Dneska je to spektrum obrovské, opravdu jenom to samotné srovnání těch jednotlivých produktů, těch pojišťoven je úplně neskutečné, to nepřeberné množství a ten trh se vyvíjí strašnou rychlostí, abych dokonce to přirovnal skoro k takovému IT, kdy neustále vychází nějaké updaty, nějaké aktualizace, které prostě ty pojišťovny hrávají a předhání se v tom, kdo má méně výluk, kdo má lepší pojistné podmínky, kdo bude víc plnit, kdo umožní častěji plnit ze závažných onemocnění, kdo je lépe definuje, protože samozřejmě už taky zjistili, že napsat si 30 závažných nemocí do pojistných podmínek je fajn, ale přijde 31., kterou nikdo nečekal a budeme to plnit nebo ne. Takže už ten postup je jiný. Samozřejmě dneska já velmi apeluji na podrobné vyplnění zdravotních dotazníků, nelhat ve zdravotním dotazníku, protože to byl ten kámen úrazu, protože pojišťovny neplnili, klienti lhali o svém zdravotním stavu a tak dále, no tak to je jasný, že potom nebudu plnit. A potom samozřejmě pořádně nastavená rizika. A tady se zarazím, jsme Češi, milujeme bolestné, máme rádi, že když si píchneme do palečku, takže za to dostaneme pár stovek, ne-li tisícovek a to je pro nás to nejpodstatnější a upřímně řečeno, ruku na srdce, není to vůbec důležité. V té pojistce prostě mají být velká rizika, která ovlivní vaši domácnost, když se vám něco stane. Ať už je to smrt, ať je to invalidita, závažné nemoci, trvalé následky úrazu, prostě něco, co skutečně zaviní, nebo to, co když se vám stane, tak tohle vám bude kompenzovat příjem, který ta domácnost aktuálně potřebuje.
0: Skvěle, to děkuju za odpověď. Já se ještě tady zeptám, protože jsme to jenom nakousli a nešli jsme do toho. Pro koho tahle ta pojistka je vlastně vhodná a naopak, komu by tahle ta pojistka ani moc nevyhovovala?
1: Tak, obecně segment životního pojištění, obrovsky se ta mentalita změnila hlavně v covidu, kde lidi zjistili, že se jim opravdu něco může stát, začali se o sebe bát a dneska to začíná být opět takové to téma, které přitahuje ty klienty k tomu jednacímu stolu a už kromě hypotéky, což je ten standardní jakoby otvírač dveří, se stávají to životní pojištění velmi jako aktuálním a protože to chtějí řešit. Takže já dneska to vnímám tak, že životní pojištění naprosto pro každého. Dokonce já razím tu teorii, že čím mladší jsem, tím větší pojistné částky bych tam měl mít, protože kompenzuju ztrátu svého příjmu. Takže logicky děti by měly být zajištěny úplně nejvíc. Už jsem se setkal s takovými těmi řečmi, že někdo něco nepojistí u dětí, je to zbytečné a podobně. Nesmysl, děti musí být obrovským způsobem zajištěny. No a samozřejmě čím mladší jsem, tím se menší riziko pro pojišťovnu, takže tím menší cenu budu mít a tak dále. Čím jsem starší, tím je to samozřejmě horší. A už k tomu přichází ten druhý parametr, a to je, že už mi něco i zdravotně může být. Takže mě taky ta pojišťovna třeba nemusí přijmout do toho pojištění a na to pozor. Takže odpověď na to, pro koho už by to třeba nemuselo být, tak například pro někoho, kdo už se s něčím dlouhodobě léčí, s něčím vážným, nebo kdo má třeba vážný úraz, tak tam už je jasné, že už ho třeba ta pojišťovna nemusí pokrýt, už ho nemusí pojistit, a nebo naopak třeba na to dostane výluku a na to bacha, takže čím dřív, tím líp.
0: Dobře, a když teda už jsme u toho, můžu se zeptat, máte pro tyto klienty nějaký jiný produkt, kterým by se to dalo třeba kompenzovat?
1: Určitě. A já se dotknu, já nebudu vlastně ani odcházet tady z tohohle segmentu. Prostě každý člověk může mít pojištění a jak jsem zmínil, každá pojišťovna umí něco jiného. Jsou dokonce pojišťovny, které dneska se chlubí tím, že umí pojišťovat lidi s cukrovkou, kteří už jako mají diagnostikovanou, kteří se léčí a prostě jsou ochotní za nějakou přirážku prostě pojistit a za nějaké podmínky a jiné pojišťovny se s nimi ani nebaví. Takže vždycky se ta cesta na tom trhu dá najít a tady prosím vás, budeme apelovat trošku na posluchače. Není cestou to, že přijdu do jedné konkrétní pojišťovny a řeknu, chci se nechat pojistit. Většinou je ta cesta opravdu přijít k někomu, kdo je nezávislý a kdo těch pojišťoven má v portfoliu víc a dokáže vám skutečně zvolit objektivně tu, která je pro vás vhodná i vůči vašemu právě třeba věku a zdravotnímu stavu.
0: A to je právě společnost Partners, do které se nemusíte bát jít, protože přesně tam vám jsou schopni poradit, jakou pojišťovnu pro vás vybrat. Takhle bych to řekl. A teď si dáme zase písničku.
2: Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.

0: jsme zase zpátky s Ondrou ve studiu ze společností Partners a chtěl bych se teď zeptat na takovou záludnou otázku, hodně záludnou. Představte si, že klient za vámi přijde a platí si třeba už 15-20 let si platí nějakou pojistku a vy mu řeknete, že by bylo lepší nějakým způsobem upgradeovat. Jenomže on už do ní nasypal poměrně značnou částku peněz a on teď o tu svoji částku přijde. Jakým způsobem se to dá vysvětlit tomu klientovi?
1: Tak, to je naprosto perfektní otázka, díky za ní, protože to se skutečně stává. Ti klienti mají pocit, že když si platí něco 15 let, tak to přece už musí takhle být na pořád, prosím vás, nemusí. Musíme rozlišovat, co si platíme. Životní pojištění jako takové nám prostě žere naše peníze, které platíme za cenu těch rizik. My si platíme vlastně službu toho pojištění a oni nás za to samozřejmě kryjou. A já bych to srovnal úplně stejně, jako když si 15 let budete platit streamovací službu na televizi a prostě vás přestane bavit a ta nabídka už nebude aktuální, nebude zajímavá, ale prostě jiná streamovací služba bude lepší. No tak to přece taky vypnu a změním to na tu druhou a neřeším, jestli mě někdo někde vrátí peníze nebo se o něco přišel, no prostě holt jsem využíval nějakých služeb a teď budu využívat jiných. Jen u toho přechodu, u toho životního pojištění to není tak jednoduché jako se streamovací službou. Tam musíme samozřejmě dávat pozor na to, že za těch 15 let můžeme mít nějakou zdravotní komplikaci, díky které nás třeba nová pojišťovna nemusí vzít. Musíme si dávat pozor na to, jestli ta nová streamovací služba v podobě životního pojištění bude mít dobře nastavené pojistné podmínky, jestli nejdeme naopak do nějaké léčky, jo, kterou na nás nějaká pojišťovna připravila. Vemte si, přeci jen je to 99 stránek malého drobného písma a mojí prací jako poradce je to znát a umět se v tom orientovat. Chudá klient ten moc většinou neví. Takže je to buď o té velké důvěře nebo o nějakém srovnání, ale vždycky přes internet to bude reklamní médium, takže potřebujete nějakého znalce, který tomu bude rozumět. Tak pozor, tady při těch přechodech skutečně jako nejde o to, že o nějaké peníze přicházím, to se můžeme bavit v rámci třeba té investiční částky, že jsem čekal, že tam bude víc a ono není, no to je prostě svět investic a hlavně těch poplatků pojišťovny, které jsem platil, ale to, co mě stála rizika, například platil jsem 1000 korun, 200 z toho se investovalo, 800 šlo na krytí rizik, no tak těch 800 jsem každý měsíc jakoby pomyslně vyhazoval z okna, protože jsem si vlastně platil tady toto. A to ti klienti musí pochopit, já jsem neinvestoval 1000 korun, já jsem investoval jenom část z toho, zbytek šlo právě na to krytí a tak to prostě má být. A u rizikovky už neplatím na investici vůbec nic, tam už dneska platím všechno na krytí rizika, když se mi nic nestane, no tak jsem prostě za celý život platil poplatek za to, že se mi nic nestalo a to je vlastně správně.
0: Tak děkuju, Ondro, a ještě jedna taková záludnější otázka. Představte si, že klienti hodně často naráží na takzvané výjimky z toho pojištění, nebo jak vy tomu říkáte nějak odborněji, vy to určitě pojmenujete, ale jsou to takové malé záludnosti, tak na co si nejvíc dávat pozor?
1: No a to je právě v tom malém drobném písmu. Jsou to výluky a právě klient třeba může podepisovat smlouvu, která se jeví úplně růžová, nádherná, úžasná, zalitá sluncem, ale právě třeba v tom malém drobném písmu má napsány vychytávky, jednu takovou, kterou si dnes pamatuju, je, že jedna pojišťovna tady zahajovala činnost v České republice, zahraniční pojišťovna, a měla ve výlukách například to, že prostě úraz při sportu plní jenom za předpokladu, že měl klient všechny doporučené pomůcky. No a vemte si, že u některých sportů je doporučená pomůcka, ne povinná, ale doporučená, například suspenzor. A teď ruku na srdce, kdo z vás na kolečkový bruse nosí suspenzor? Asi nikdo. Takže by ta pojišťovna vám třeba vůbec v tu chvíli nemusela plnit. No a na to jsou tady potom právě poradci, abychom se s tímhletím prali a toho klienta navigovali tam, kde naopak tyhle ty špatné věci, napadly mě teď jenom zprostý slova, tyhle ty špatné věci právě na ty klienty nejsou a ta pojišťovna je tam od toho, aby se těch klientů vážila. A další věc, pojďme ty pojišťovny prostě úplně neměnit, pojďme udělat jednu pořádnou, která ty klienty stojí natolik, že tvoří ty updaty. A za mě je úplně nejlepší ideální stav, kdyby klient fakt jako celý život měl ideálně perfektně nastavenou smlouvu pojišťovny, která je proklientská. To poznáte tak, že skutečně updateuje ten svůj produkt na pozadí, tak jako dneska to děláte se svým počítačem, a vy tudíž nemáte potřebu přelézat z pojišťovny do pojišťovny, řešit jiné výluky, pojistné podmínky, nedej bože svůj zdravotní stav, prostě zůstane vám jeden počítač na celý život, ale ten se vám aktualizuje. A to si myslím, že je správný přístup ke klientům.
0: Děkuju, to je skvělá odpověď. To znamená, že nechoďte, přátelé, do pojišťovny, ale běžte rovnou do Partners. A my si teď dáme další písničku.

Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.

0: Radio. Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
0: Color Music Radio. Hudba všech

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
1: Color Music Radio.
2: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
3: Color Music Radio.
4: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
2: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio. The best music in town.
1: Yeah. Mama Dicka.

trát, až se mi budeš ptát, prej ten můj starý kocour se zase bude tkát. Dám ti trát, až budou funky hrát.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

0: All Music Radio.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
2: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
3: V dnešním světě kompjutru,
4: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
5: S naší profi technikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
4: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
5: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
6: Sponzor pořadu.
7: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chill-outovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Vážení cestující, Dream Flight s Hankou najdete také v podcastu na webu radiokolor.cz a na facebookových stránkách pořadu. Příjemný odpočinek u poslechu chilloutové hudby vám přeje Hanka.

0: Dream Flight. Hudební pořad na dobrou noc s chill outovou hudbou pro relaxaci a uklidnění vaší mysli. Dream Flight. S Hankou.
1: Poslouchejte vždy v pondělí a čtvrtek po 23. hodině
0: na Color Music Radio.

Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dreamflight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a na příští let se

0: pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: V dnešním světě komputerů,
2: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
3: S naší profi technikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
2: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
3: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studio Opava@centrum.cz.
4: Sponzor pořadu.